0: of making good use.
1: Tanec pro rádio.
2: Tak jo, můžeme začít.
3: Já jsem ready.

0: jsem se nechtěl zeptat, protože nás to hrozně zajímá. Jestli měříte hluk, nebo co to jako měříte, nebo co posloucháte.
1: A nyní reportáž z narozeninové oslavy.
0: Děkuji, všechno. A to máte zesílení hodně, že jo? Jo. Takže slyšíte, co se bavíme. Jo. To je dobrý. Dík. Ale tak pak už to vím.
2: Ticho, to nerům spadit.
0: Slyší nás, co si říkám. Že máš narozeniny? Má narozeniny. Jo. Ještě takhle, obladuje to.
3: Posloucháte
0: vy rád? Frekvence. Frekvence, no. vidíte? Tak obejme strom, že jo? Znáte to, ne? Obejme strom. To je síla, co? Ne, chyto, jenom se dotkne ty přírody, to je důležité. Všude máme beton a dlažbu a tohle.
2: Počkejte, dává do toho někdo ten zvuk, nebo to?
0: Je to samo, to je síla, to je energie ve smíru, protože se to pohled prostě v národě. To vytvořil pán. Je to pravda, všechno, co tady je, tak všechno stvořil pán a v každém z nás je tak se tady dohaduj se k jménem, jo? Tak vypal, když seš neznamo.
2: Já jsem Jude, uznávám Krista.
0: Ale tamhle je to. Kde uklízí ten nepořádek, tamhle papírek. Prostě. Prvomboru a tamhle ještě petflaška a Red Bull. Jo. Je tam líst.
2: Ale nevadí. Ale srdě chytně za nohy a já tam skočím.
0: Tak tam skoč, pojď.
2: Ale jo, já to udělám.
0: Ne,
2: to bych mohl zlomit. Ale
0: ty máš víc, ne? Takže to je úplně.
2: Ne.
0: Tam je to vtykej, to vyšlo. Počkej, teď to je jako dál.
3: Já si myslím, já vás zoptal.

0: Zahrada je zrcadlem společnosti. Mikrokosmem, v němž se projevuje vztah mezi přírodou a kulturou. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat. Ježišmarja. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat? Zahrada není neutrální prostor, ale zážitek, kde můžete poznávat svět. Kdysi byla zahrada vnímána jako odraz ráje. Místo harmonie a plodnosti chráněné před problémy světa. Dnes je symbolem moci a politiky.
1: Where did you come from? Where?